0: Radio Aktual Cum.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Cum.
0: Z vami je Radio Aktual Cum.
1: Poslušate Radio Aktual Cum. Narejen za vaša ušesa.